0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Burčákové slavnosti se chystají v Hustopečí, kde to samozřejmě žije tepe a užíváme si litry skvělého burčáku, ale také programu. No a právě teď za město Hustopeče máme na lince Kláru.

0: Otahlovou, která nám prozradí, co všechno nás tam čeká.
1: Poprvé v novém termínu se v Hustopečích potkáme na burčákových slavnostech. Už 18. a 19. září ožije Dukelské náměstí burčákem, vínem, hudbou, folklorem a hlavně dobrou náladou. Čekají vás mázauzy, řemeslný jarmark, cymbálová muzika, historický průvod i pořádná dávka recese. Uvidíte burčákovou unii a potkáte burčákovou policii. Nebo můžete vyrazit na putování po mázauzech a soutěžit o ceny. A hudební program? Pátek večer Čechomor. V sobotu Ivan Mlárek s Benjo Bandem a MIG 21. Těšit se můžete také na koncerty v našem amfiteátru. Do Hustopečí Brna pohodlně dostanete přímým vlakem, který jezdí každou hodinu. Pro řidiče budou připravena odstavná parkoviště. Přijďte si za námi užít 2 dny plné burčáku, hudby a humoru v Hustopečích.
0: Tolik tady tip, kam byste mohli vyrazit a užít si samozřejmě skvělý burčák a zábavu na burčákové slavnosti, které se konají v Hustopečích. Pokud vyrazíte, věřím, že si to užijete, stejně tak jako hity Krokodýla. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Brněnská zoo přišla v srpnu o tisíce návštěvníků, mohla za to ukrutná vedra, což jako víme, a moc se nám šmatlat do kopečku nechtělo. Ano, zoo Brno během prázdní navštívilo téměř 108 tisíc lidí, meziročně zhruba o 1500 méně. Zatímco červenec zahradě přinesl rekordní návštěvnost, srpen poznamenala tropická vedra. Lidé při teplotách kolem 40 stupňů podle zoo raději zamířili k vodě. Například na brněnskou přehradu, kterou má zoo hned kousek. Tak doufám, že na podzim vyrazíte do zoo a užijete si to. Máme nádhernou brněnskou zoo a teď si užijte z krokodýla další hity.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Svobodu fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi. Je to tady. Dva brněnské týmy. Jeden velký souboj. V roli domácího týmu vyzveme v sobotu od 15 hodin SK Artis Brno. Pojďme společně ukázat, jak silnou podporu dokážeme z tribun vytvořit. Na zápas se nalaďte už od dopoledních hodin v předzápasové fanzoně, kde vás čeká šancefest a bohatý doprovodný program. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Vyprodáme stadion. Fandíme s vámi.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Do brněnských Židenic se podíváme a na dřevinu, která tam dělá velkou neplechu. Ano, ochránci přírody začali v Brně Židenicích systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý. Jde o stovky stromů. Šíření pajasanu vytlačuje původní vegetaci. To nám potvrdil Vilém Jurek z organizace Rezekvíte, která práce zajišťuje. Tak, doufejme, že jim jde práce pěkně od ruky. Vám, ať už děláte cokoliv, budeme hrát hit za hitem. Tady na Krokodýlu.

0: Rukomíru slaní brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Hůru Brno!
0: Zbrojováci, velký brněnský souboj je tady. V sobotu 12. září od 15 hodin změříme síly s Artisem. Už od dopoledních hodin se o pořádnou předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude Borkova show, Fetfak či Rust Coffee. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na našem webu. Brno čeká velký fotbalový den. Pojďme společně zaplnit stadion a hnát zbrojovku za vítězstvím. Fandíme s vámi.
2: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
3: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
4: No vám i tobě a taky tobě.
5: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Životní trapas. To je ale škaredá nevěsta. No promiňte, to je moje dcera. Nezlobte se, já jsem nevěděl, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Zbrojovačky a zbrojováci, v sobotu to bude v Brně žít fotbalem. Od 15 hodin vyzveme v roli domácího týmu Artis. Fotbalový den ale odstartujeme už v dopoledních hodinách, kdy se o parádní předzápasovou atmosféru postará Šance Fest. Chybět nebude ani náš maskot Lužan, se kterým si můžete plácnout nebo se vyfotit. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Flinta Club na našem webu. Buďte u toho s námi.
1: Fandíme s vámi.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Harry Styles na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 12. září. Vám krásné sobotní ráno ze studia Krokodýla přeje Martin.
1: A Petra, hezké ráno. Já jsem dneska viděla Martina, jak přišla, říkám, tak už se ochladilo oproti minulému týdnu, kratě si tričko. Ale podíváme se na to, jestli nás ještě čeká nějaký tropický den.
0: A podíváme se samozřejmě i na předpověď počasí pro dnešní den, ale ještě předtím nabídka hitů, které po 7. uslyšíte.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Budou Atomic Kitten. Také Ed Sheeran a Martin Garrix. Z českých hitů Xindl X. Sám kamžik je to 7. hodina. Máme pro vás předpověď počasí, zprávy i informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno by mělo být poměrně málo oblačnosti, na řadě míst se budou vyskytovat i mlhy. Jak se mlhy rozpustí, bude převážně polojasno, na chvilku i skoro jasno. Odpoledne bude oblačnosti více, ale večer opět převládne polojasno, takže to bude nahoru dolů. Pravděpodobnost srážek je velmi malá, během odpoledne nebo v podvečer se však výjimečně mohou přeháňky vyskytovat. Dnešní odpolední teploty 19 až 22 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fakulta architektury VUT dokončila modul antarktické stanice CZ Eco Nelson. Jeho konstrukce má odolat vysoké vlhkosti, proměnlivým teplotám, silnému větru i intenzivnímu UV záření. Modul je teď k vidění v areálu fakulty na Poříčí. Sloužit bude k popularizačním a vzdělávacím účelům. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Jestli to byl i poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně. Ruské nejvyšší vedení v posledních týdnech horlivě popírá, že by Moskva připravovala novou vlnu mobilizace. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že Moskva nepotřebuje žádnou mobilizaci a že zvěsti o ní šíří ukrajinská armáda. Ruský vůdce Vladimír Putin zase řekl, že jde o naprostý nesmysl. V souboji dvou nejvýše postavených tenistek, které si v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku, se změní dnešní finále dvouhry na US Open mezi Arinou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Začátek je ve 22 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete opatrně na D1 na 112. kilometru. Ve směru na Prahu, pozor, tam je odstavené osobní auto po defektu pneumatiky. Neprojedete v Brně na Přemyslově náměstí, tam je uzavírka kvůli kulturní akci a mezi Troubskem a Popůvkami je také z důvodu stavebních prací silnice uzavřena. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dnes máme 12. září a právě v tento den roku 1782 Olomoucká univerzita byla po 4 letech přesunuta z Brna zpět do Olomouce dekretem Josefa II., avšak byla degradována na liceum pro studium teologické, právnické a lékařské a také filozofické. Co dalšího zajímavého se odehrálo právě 12. zářijový den, si řekneme v kalendáriu Rádia Krokodýl už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Hned. Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme 12. září, den, kdy svůj svátek slaví všechny Marie, což je jméno, které je velmi používané a oblíbené, má hebrejský původ, a sice ve jméně Miriam, jež je tež přepisováno jako Miriam. Myslíme Mirjam a Miriam. V Biblii se toto jméno objevuje i v řecké podobě Maria a patrně nejznámější biblickou nositelkou tohoto jména je Panna Marie. Tak, milé Marušky, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. V kalendáři je napsán i Tobiáš, což je jméno, které je hebrejského původu a vzniklo pořečtěním hebrejského jména Tovia nebo Tuvia a vykládá se jako Hospodin je dobrotivý. Pogratulujeme i k narozeninám, které dnes slaví například herečka zpěvačka Marika Gombitová, tak tu musíme zmínit jako první, ta dnes slaví kulaté 70. narozeniny. Herečka Eva De Castello, ta slaví 48. narozeniny. Slaví také herec Jan Hartl 74. narozeniny. A pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla přejeme všechno nejlepší a užijte si dnešní den.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Pozdě večer stojí ředitel bezradně u skartovačky, když tu jde kolem mladý dynamický zaměstnanec. A ředitel povídá, prosím vás, mám tu velmi citlivý a důležitý dokument a moje sekretářka už šla domů. Můžete mi prosím pomoct s tímhle přístrojem? Samozřejmě, pane řediteli, odpoví mladík, hbitě zapne skartovačku, popadne papír a vsune ho dovnitř. Moc krát děkuji, to víte já a technika. Mohl bych poprosit toho dokumentu 3 kopie?

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Hurá do brněnské zoo za zvířátky, protože třeba zrovna dnes je tam pro vás připraven bohatý program. Podrobnosti pro nás má mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Den a ahoj z brněnské zoo. Tento víkend náš areál ožívá festivalem smečky. Na návštěvníky čeká bohatý program složený z oblíbených komentovaných krmení a setkání, ale také ze stanovišť našich partnerů. V areálu tak během festivalu budete moci navštívit stánek Tepláren Brno, Technického muzea Brno, OpenSSL nebo třeba studentů Ekogymnázia. Budou zde také nafouknuté dva modely Hvězdárny a Planetária Brno. Nalákám určitě i na sobotní odpolední program věnovaný Mezinárodní noci pro netopíry s přednáškou docenta Jana Zukala a ukázkou živých netopírů. Máme také obrovskou radost z dalších mláďat. Začátkem týdne se nám narodilo 5 nových kapibar. Letos tedy hlásíme už 10 přírůstků u těchto populárních největších hlodavců. Tak se na ně přijďte podívat, stejně jako na celou zoo. Na podzim má speciální kouzlo. A připomínám, že v úterý 15. září budou probíhat ještě poslední večerní prohlídky, které taky stojí za to. Máme otevřeno denně od 9 do 6. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: A my děkujeme za pozvání. Jan Bedřich, mluvčí brněnské zoo.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma. Krokodýlí zvuky. Prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
8: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
9: Rádio Krokodýl.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
11: mňam, mňam, mňam. Slyšíš to?
12: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
11: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
12: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
11: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
12: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
11: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
12: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: půl jsme na rádiu Krokodýl R.E.M. Další hity už za chvíli, bude Ava Max, také Juanes, no a budou i Vohnouti, Svaz českých bohémů. To všechno pro vás chystáme, ale ještě předtím si poslechněte, jak jsme pomohli malému Michalkovi.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdeněk, jsem z Hodonínska. Rád bych požádal Rádio Krokodýl o tablet pro svého syna Michálka, který trpí Aspergerovým syndromem. Je to forma autismu, kdy vlastně syn má svoje rituály a má svůj svět. Syn by potřeboval tablet do školy, aby mu to usnadnilo výuku a vnímání světa kolem.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Michálkovi tablet zajistil.
2: Chtěl bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl, že Michálkovi umožnilo tablet a má z toho velikou radost. Moc díky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Moravě. Na krokodýlu se teď podíváme na to, jak se z úředníků státní veterinární správy Jihomoravského kraje někdy stávají i detektivové. Podrobnosti pro nás má Jana Kozáková.
1: Podnětů na nelegální výrobu potravin dostáváme mnoho, ale jen málo která kontrola skončí podáním ruky a poděkováním. Autor Zvíškovská v průběhu léta upozorňoval na střevní potíže a spojoval je s místním uzenářským dobroduhem, jenž zásobuje okolí domácími výrobky. Inspektoři veterinární správy neváhali a pokusili se na tajno objednat 50 kg lákavě vypadajících klobásek. Výrobce byl v kraji opatrný, ale touha po nových zákaznicích nakonec zvítězila. Při předávání nákupu se nic netušící pan domácí rozpovídal inspektorům v utajení o své výrobničce, udírně i historkách o podezřelých zákaznicích, kteří se moc vyptávají. Dokonce se pochlubil legendárními příběhy o inspektorech, kteří rozdávají pokuty. Ve chvíli placení inspektoři místo peněženky vytáhli služební průkazy. Ostatní zákazníci zmizeli rychleji než pekáčky z grilu. Pan uzenář však celou situaci přijal překvapivě sportovně a během kontroly plně spolupracoval. Nakonec slíbil, že výrobu legalizuje a slovo dodržel. Tento týden při následné kontrole inspektorům poděkoval, že díky nim pokračuje ve svém koníčku na profesionální.

0: profesionální úrovni. A tak nezbývá než popřát, aby jeho výrobna měla stejně dlouhé fronty jako ta původní, tentokrát však zcela v souladu s literou zákona. Pro Rádio Krokodýl za veterinární zprávu Jana Kozáková.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
3: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
4: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
3: A až se setmí?
4: Letní kino přímo v amfiteátru.
3: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
7: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princeznam, nastavím dlaň a požádám.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Dua Lipa na rádiu Krokodýl před 8 hodinou raní v sobotu 12. září a v 8 se opět od Peti dozvíme, co je nového.
1: Ano, a já pro vás mám první kvalifikovaný odhad návštěvnosti festivalu Planet, tak i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8 hodině vám nabídneme Justina Timberlakea. Bude také Neil Diamond a Two Friends. A z českých hitů Miraj. Život je fajn, tak si ho užívejte ve společnosti Krokodýla, který pro vás má i předpověď počasí a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Po ránu mohou být mlhy, také nějaká ta oblačnost, která se bude postupně rozpouštět na polojasno, snad i skoro jasno, a odpoledne bude oblačnost zase přibývat. No a teploty v rámci dnešního odpoledne 19 až 22 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Festival Planet, na kterém brněnští hvězdáři představují o prázdninách nafukovací modely vesmírných těles, letos navštívilo zhruba 100 000 lidí. Jde o první kvalifikovaný odhad za 8 let existence této akce. Astronomům se podařil díky datům od mobilního operátora. Mimo jiné z nich vyplývá, že každý 20. návštěvník dvoutýdenní akce byl cizinec. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 500U, který se týká dvou šarží výrobku. Lék se používá na svalové křeče nebo při jejich napětí a tuhnutí. Falešné přípravky se objevily v Brazílii. Český úřad na to upozornila tamní regulační autorita. Přesné šarže jsou uvedeny na webu ústavu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval včera v den výročí katastrofy pádu newyorských dvojčat šéfa Bílého domu Donalda Trumpa k uvalení tvrdých sankcí na Ruskou federaci. Napsal to na síti X s tím, že nechápe, proč taková rozhodnutí trvají tak dlouho. Zmínil také návrh zesnulého amerického senátora Lindseyho Grahama, ve kterém navrhl uvalit sankce na země kupující od Ruska ropu. Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení ve druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3-1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem. Karviná prohrála slezské derby v Třinci 2-3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1-2. Táborsko doma jen remizovalo 3-3 s Kladnem. Rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3-1.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Na D1 pozor na 112. kilometru směrem na Prahu, tam je odstavené osobní auto. Mezi 113. až 119. kilometrem D1 směrem na Brno, tam probíhá údržba zeleně. A uzavírka v Brně, Přemyslovo náměstí, tak tam se koná kulturní akce a neprojedete tam. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte, my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Po 8. hodině pro vás Krokodýl Cestovatel má tip na výlet a vydá se na goticko-renesanční hraten na Blanensku. Představíme si ho už zanedlouho.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, máte ještě tu knihu Jak se snadno a rychle stát milionářem? Ano, ale doporučoval bych vám, abyste si k ní přikoupil ještě jednu. A jakou? Trestní zákoník.

0: Knihovnička Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, to jsou Zlatíčka Rádia Krokodýl. Vydáme se za nimi tentokrát do školky v Řečkovicích a budeme se ptát něco ohledně čistoty a hygieny. Proč si ze záchodu umýváme ruce? Tak jak jsou na tom s hygienou naše Zlatíčka?
2: Aby jsme neměli tam bacily.
3: Aby nám tam nelezli červíci.
4: Že když čuráme, tak pak máme špínu na ruce a proto si musíme umývat ruce, aby jsme neměli bacily na rukách.
1: Tak mají v tom jasno a je to dobře, ano, ze záchodu si musíme umývat ruce, jsou tam bacily a mohlo by to být docela nepříjemné, tak Zlatíčka Rádia Krokodýl s hygienou na tom jsou dobře.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel se teď vydá na výlet a třeba vás tím inspiruje. Vyrazí na romantickou zříceninu goticko-renesančního hradu Boskovice, který vás přivítá okrouhlou věží s cimbuřím a torzem paláce, odkud je možné rozhlédnout se po okolí Malé Hané a Drahanské vrchoviny. Vznikl ve 13. století, od 18. století však chátral, přišel o střechu a jeho zdi posloužily lidem jako stavební materiál. Dnes areál nabízí kompletní zázemí, suvenýry i občerstvení a technickou je 620 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím kolem. Jde o jediný funkční exemplář v republice. No a za dobrého počasí je možné také vyzkoušet si virtuální realitu, která vás přenese do historické podoby hradu. Od července do srpna má otevřené brány od 9:30 až do 18. hodiny. Takže pokud jste tam nebyli, můžete si na zříceninu goticko-renesančního hradu Boskovice v okrese Blansko vyrazit třeba právě dnes.
0: Radio Krokodýl.
2: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Aktuálně z Brna.
11: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
10: Vaše město Brno.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Je dobré.

0: je pohoda, zpívají Miraj, ale ne vždy a ne pro každého. A pokud se někdo dostane do situace, kdy se úplně pohodově necítí, tak proto je to Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Já jsem Jarmila Hrabalová a pracuji jako logoped ve speciálních školách Elpis. Máme tam školu mateřskou, základní a praktickou. Naše děti potřebují hodně a hodně materiálu. Proto jsme požádali Rádio Krokodýl o 3 tiskárny. Proč? Protože učitelé si vytváří svůj vlastní program a svoje materiály v počítači. A potom, aby se dostali k dětem, tak je musíme vytisknout. Dokonce pracujeme s grafomotorikou, což znamená, že děti učíme různě pracovat s tuškou. Tohleto zrovna se učí náš malý autista Jirka, který vezme tušku a čmárá si. Ale když má před sebou obrázek, tak se snaží třeba 2 body spojovat. Proto ty tiskárny.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a koupil 3 nové tiskárny.
2: Chtěla bych moc a moc poděkovat Rádiu Krokodýl, který se o nás stará. Opravdu máme od vás mnoho a mnoho věcí. Naposledy tiskárny. Velké díky za tyto 3 tiskárny, které budeme plně využívat.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýlem vyrazíme k jihomoravským hasičům. Ti řeší nejen požáry nebo nehody, ale řeší i situace, kdy se objeví nějaká nebezpečná látka. Podrobnosti pro nás má mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
1: V pondělí bylo ve Studentské ulici v Brně rušno. Na místě totiž zasahovaly jednotky ze 4 brněnských stanic, které zde řešily únik několika desítek mililitrů nebezpečné chemické látky v laboratoři. Budovu ještě před příjezdem hasičů opustilo asi 150 osob. Ulice byla uzavřená a zřídili jsme na ní dekontaminační stanoviště a hasiči vybavení protichemickými předtlakovými oděvy provedli odstranění nebezpečné látky a odvětrání prostoru laboratoře. Dvě osoby skončily v péči záchranné služby, která byla během zásahu na místě přítomná. Celý zásah trval téměř 3 hodiny.
0: Říká na Krokodýlu Jaroslav Mikoška, mluvčí jihomoravských hasičů.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Starnet, moderní internet, Starnet, digitální televize, Starnet, mobilní volání, Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí, s námi budete starnetovat, www.starnet.cz.
2: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
4: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
5: Baštím, baštíš, baštírna.
6: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
5: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. Baštírnaslatina.cz.
7: Mňam. Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
8: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád.
1: A já si říkám, že teďka díky AI jako je možný ledasco, že bych třeba taky natočila nějaký hit, víš, a už bych tady potom třeba nebyla.
0: No. Tak zatím si hit nenatočila, zatím jenom víš, co je nového, tak nám prozrať, co bude ve zprávách 9.
1: Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. hodině na Krokodýlu ty největší hity z 90. let bude Luna. Také Scooter. A Mr. President. Za minutu a půl bude 9 hodin.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo.
6: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna nám teploměr ukazuje 10,5 stupně, zatímco třeba v Tuřanech je to 8,5 stupně, tak takové je zhruba rozpětí teplot aktuálně na Jižní Moravě. Během odpoledne to bude mezi 19 až 22 stupni a během dopoledne oblačnost, která se bude postupně rozpouštět, takže pak by mělo být polojasno až skoro jasno a odpoledne zase bude oblačnost přibývat.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Kohoutovicích se zítra uskuteční velká sousedská slavnost. Dopravu na frekventované Libušině třídě na jedno odpoledne nahradí sousedský prostřený stůl. Součástí akce bude happening, kdy nad hlavami stolujících sousedů vyjde ze známé budovy Grand Prix provazochodec v kroji a přejde na protější bytový dům. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů žloutenky typu C. Nemoc sice v posledních letech sílí, ale číslo je vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Letos do konce prázdnin bylo zachyceno jen o 7 případů méně než za celý loňský rok. Navíc má žloutenka typu C v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech jde o muže ve věku 30 až 48 let. Včera zemřela norská princezna Astrid. Odešla ve věku 94 let pouhé 2 dny po pohřbu svého mladšího bratra a zesnulého krále Haralda V. Ten zemřel v srpnu po více než 35 letech na trůnu. Princezna bude pohřbena na náklady státu. Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Zápas začne v 15 hodin. Neporaženou Mladou Boleslav čeká ve stejný čas přímý souboj o druhé místo v Liberci. A Bohemians Praha 1905 budou hrát se Slováckem. Trápící se Sparta večer přivítá Jablonec. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici a zkompletovali společný kariérní grandslam.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor, dávejte v Bílovicích nad Svitavou v ulici Nad tratí u křižovatky s Macharovou. Tam překáží rozházené kameny, tak jeďte velmi opatrně. S omezením počítejte na D1, 113 až 119 km směrem na Brno. Na krajnici tam probíhá údržba zeleně.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme po 9. hodině, už pro vás máme připraveny největší hity z 90. let a chystáme i další slovíčka z brněnského Antecu, už za chvíli, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův frk.
2: Blondýnka zakopne a spadne obličejem do psího výkalu. Zvedne se a povídá, fuj, ještě jsem do toho nešlápla.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Slovíčka z brněnského Hantecu pro nás připravuje náš specialista Honza Ženek-Hlaváček. Každý den se dozvídáme něco nového, někdy si to zopakujeme a někdy dokonce i soutěžíme, tak pokud znáte brněnský Hantec, určitě víte, že můžete na rádiu Krokodýl i vyhrát. Ovšem, teď jdeme opakovat. Žanku, co jsi pro nás připravil?
2: Zdar jak svině z Kroxny. Gomity, co to znamená nahodit slibotychnu?
1: Peťo. Hm?
3: Jako moje skóre se neustále zvyšuje.
1: No, je to jasné, když se to tady tak jako učíš společně s námi i s posluchači. Co vy v ulicích Brna?
4: Něco slibit.
5: Jo, něco slibovat.
6: Slibovat něco?
5: Něco slibovat.
3: Jo. To bylo trapný, všichni Samé to věděli.
1: Správné odpovědi. Slibotechna, to je prostě slibování. A Žanek nám to potvrdí.
2: Nahodit slibotechnu znamená slíbit něco někomu.
1: Nebylo to příliš těžké. Zopakovali jsme si slovíčka, máme 11 minut po 9. hodině a na Krokodýlu pokračujeme. Hrajeme vám další hity.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Na Krokodýl se vyhrává stará, dobrá, známá soutěž je zpátky. Uvolnili jsme pro vás další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu a vy můžete od Krokodýla mít benzín anebo naftu zadarmo. Jak na to?
2: Stačí, když budete poslouchat Krokodýla a každý všední den lovíte ve vysílání náš výherní song.
1: No a takhle ulovila Ivanka z Vyškovská.
3: Jsem Ivana od Vyškova a mám velkou radost. Vyhrála jsem benzín nebo naftu. Uděláme si výlet, zítra jedeme na pouť, tak můžeme natankovat.
1: No teda, paráda. Ať už na výlet, nebo do práce, nebo jen tak od Krokodýla můžete mít benzín zadarmo a v pondělí se musíte soustředit na London Beat. To je pondělní výherní hit. Když ho uslyšíte, zavolejte do Krokodýla a můžete od nás mít benzín zadarmo.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
4: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
5: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Slyšíš to, tati?
12: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
11: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
13: Je to tady. Dva brněnské týmy. Jeden velký souboj. V roli domácího týmu vyzveme v sobotu od 15 hodin SK Artis Brno. Pojďme společně ukázat, jak silnou podporu dokážeme z tribun vytvořit. Na zápas se nalaďte už od dopoledních hodin v předzápasové fanzoně, kde vás čeká šancefest a bohatý doprovodný program. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Vyprodáme stadion.
14: Fandíme s vámi. To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
15: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
14: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
15: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
14: www.chlebíčkovýraj.cz
16: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
17: Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
18: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: půl desáté si na Krokodýlu stále užíváte ty největší hity z 90. let. Už za chvíli další nejdevadesátky Ricky Martina nebo třeba Eňa. No a také se podíváme na to, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Kateřina Janoška Neuschlová, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své kamarádce Soni, která má postiženého syna. Syn se jmenuje Láďa, je mu 2,5 roku. Při porodu nastaly komplikace, trpí dětskou mozkovou obrnou. Je odkázaný na speciální zdravotní pomůcky, jako je kočárek speciální pro něho, aby se mohl vůbec nějakým způsobem pohybovat po venku, s cizí pomocí samozřejmě. Kamarádka se mi svěřila s tím, že by malý syn potřeboval rehabilitace, které stojí nemalé peníze. Stojí to kolem 50 tisíc měsíčně, což normální člověk neutáhne. Proto jsem se obrátila s pomocí na Rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Ládíkovi zajistil rehabilitace v hodnotě 50 tisíc korun.
2: Chtěla bych poděkovat velice Rádiu Krokodýl, který touhle cestou zprostředkoval rehabilitace. Když se to kamarádka dozvěděla, tak byla velice šťastná. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Právě teď jsem uvolnil a odblokoval linku 603 103 103. Linka k nám do studia je volná, tak zkuste své štěstí, zavolejte si, protože pro vás máme prachy do ruky.
2: Ano, a mě úplně šokovala ta částka 120 200 korun.
1: Taky jsem šokován. A ještě víc bych byl šokován.
2: Kdyby to někdo uhodl,
1: že? Kdybych to já vyhrál.
2: Jo, takhle.
1: Ale já vyhrávat nemůžu, ani Peťa nemůže vyhrávat, od toho jste tu vy a já už se dívám, že nám někdo volá, tak kdo pak to je? Haló, tady Martin.
3: Dobrý den, tady Petra.
1: Dobrý den, Petro, odkud voláte?
2: Hezký jméno.
3: Z Brna, jihu.
1: Zdraví vás další Petra a taky Martin.

0: Brna jihu, takže předpokládám, že to budou třeba nějaké Modřice.
1: Horní Hřeštice, Komárov?
2: Já bych řekla Komárov.
0: Jo, Komárov, dobře, tak jenom, že jsme se dopátrali.
2: Co jsme vyhráli.
0: Jaké máte plány na víkend? Chystáte se někam vyrazit nebo doma uklízení?
1: Tak spíš doma a procházky s rodinou.
0: Jo, takže
2: jsem se lekla, že řeknete třeba uklízet, jo. To,
1: to taky.
0: To uklízet taky. No, to je taková obvyklá víkendová činnost. Tak teď dobře poslouchejte krokodýlí zvuk. Co myslíte, že by to mohlo být?
1: Já si myslím, že by to mohlo být posouvání ramínka s oblečením po železné tyči ve skříni.
2: Jo, to dělám docela často, když tam něco hledám. Mám to narvaný.
0: Zajímavý typ. Tak já mám pocit, že jsem ho neslyšel ještě.
2: Ne.
0: To snad tady nebylo. Tak uvidíme, co na to řekne náš arbitr. Posunování ramínka po tyči ve skříni za 120 200 korun.
2: Tak ne, ale tip je to dobrý.
0: Tip to byl zajímavý, ale bohužel nebyl správný. Částka se zvyšuje, když tak si zavolejte příště,
1: ano.
0: Kdyby vás něco napadlo.
1: Hezký
0: víkend.
1: Naschledanou.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
6: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, dřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
11: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
12: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz. Skonto
13: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
15: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
16: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
17: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na Rádiu Krokodýl.

0: blíží se 10. hodina. Celou hodinku jsme si na Krokodýlu užívali ty největší hity z 90. let a teď zpátky do současnosti. Petra ve zprávách prozradí, co se děje.
1: Hezké dopoledne a policie se chystá na dnešní fotbalové brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem, tak i o tom za chvilku.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině se můžete těšit na Natálii Oreiro. Bude i Miley Cyrus. A hrajeme i české hity, třeba Michala Hrůzu. Za půl minuty to bude 10. hodina.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Nad Brnem se nám vyjasnilo, aktuálně tu máme téměř 13 stupňů. V průběhu odpoledne bude přibývat oblačnost, ale pravděpodobnost srážek je velmi malá. Odpolední teploty 19 až 22 stupňů.
5: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 10, hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie se chystá na dnešní fotbalové brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Rizikovost zápasu vyhodnotila jako střední. Dohlížet na něj budou desítky policistů. Dva brněnské kluby se v derby v první fotbalové lize v novodobé historii potkají poprvé. Utkání na stadionu na Srbské začne v 15 hodin. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard, který pro příští rok naplánovala ministryně financí Alena Schillerová, by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout o 4 až 6 miliard korun. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách. Severní Korea dnes odpálila několik balistických raket krátkého doletu do moře, východně od korejského poloostrova. Oznámil to jihokorejský společný sbor náčelníků štábů. Agentura Reuters poznamenala, že KLDR tento krok učinila den poté, co skončilo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Čeští volejbalisté po včerejším úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Pozor na výjezdu ze Střelic směrem na Nebovidy, tam zasahují hasiči upadlého stromu. Místo je s opatrností průjezdné. Opatrně i na D1, 109. kilometr směrem na Brno, tam stojí porouchaná motorka a mezi 113. až 119. kilometrem D1 směrem na Brno probíhá údržba zeleně. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál. Tady je telefonní linka.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Po 10. hodině se pro vás chystá Krokodýl cestovatel přinést další inspiraci na výlet a opět vyrazí na jednu zříceninu. Za chvíli podrobnosti.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Víte, co je to vrchol obezity? Spadnout z postele ze všech stran.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Ano, posloucháte Krokodýla, rádio, které pomáhá, a pomáháme rádi, protože věříme, že pomáhat má smysl, a tak každý měsíc soutěžíme o klimatizaci zadarmo.
2: Společně s 81 klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu, a každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci.
1: No a kdo už nějakou získal? Kdo je naším prvním výhercem?
3: Prosím.
4: Tady je Rádio Krokodýl, dobrý den, je tam Jana Sedláčková.
3: U telefonu.
4: Výborně, já mám pro vás dobrou zprávu, protože tu klimatizaci vyhráváte.
3: Ne, opravdu?
4: Ano.
3: Ježišmarja, mě zechce brečet, protože ta Monička je úplně, a ta její maminka, to si neumíte představit, co to je za příběh. Jako je to strašný a my fakt chodíme pomáhat, a neříkejte.
4: Ano, uděláme jí radost. Zlepšíme jí život?
3: Ano.
4: Tak pojďte nám říct ten příběh jenom ve stručnosti.
3: Roztroušenou sklerózou a v podstatě zůstala uvázaná na celodenní péči, stará se o ní maminka, leží, v podstatě Monička nemluví, je jí teda 50, říká Monička, ale je to opravdu naše dobrá kamarádka ze školy, ze základní školy, stará se o ní maminka, pečuje o ní opravdu s velikou láskou 24 hodin denně, protože opravdu sama nezmůže nic. Chodíme tam a víte, jaký ty podmínky jsou, letošní horký léto bylo prostě strašný, jak člověk leží celý den doma v tom vedru, není to úplně příjemný, takže prostě ventilátor nějaký jí pomáhá, ale není to úplně asi k příjemným uležení. Chci vám strašně moc děkuju a tohle je pro nás strašně moc a myslím si, že holky budou šťastný, že jim tohle zpříjemní život.
1: Tak takhle se vyhrává klimatizace. 12 klimatizací, které pro vás máme každý měsíc po celý rok.
2: Napište nám příběh toho, komu byste chtěli pomoci, a pošlete ho na www.81pomáha.cz.
0: Radio Krokodýl. Krok.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel a další inspirace k výletu a tentokrát se společně vydáme na zříceninu Zubštejn. Ta patří mezi nejrozsáhlejší dochované zříceniny u nás. Hrad v gotickém slohu nedaleko Bystřice nad Pernštejnem založili páni z Pernštejna už ke konci první třetiny 14. století a původně střežil řeku Svratku.
2: A já se teda obávám, že jestli je to zřícenina, to bude na kopečku, no jsem asi ještě nebyla. A od 16. století je tento hrad pustý, dodnes je však možné obdivovat torzo paláce se čtyřmi klenutými místnostmi nebo část masivní vstupní věže, kde kdysi fungoval padací most.
1: A váže se k tomuto hradu i pověst, podle níž se krásná dcera hradního pána Blaženka zamilovala do mladého z Braslava a slíbili si věčnou lásku. Když však odešla žít na panský dvůr a okouzlil jiný muž, zlomený z Braslav ji za zradu proklel. Nový nápadník Blaženku brzy opustil a ona zemřela na hradě osamocená. Tak to je smutný příběh.
2: Strašný.
1: Každopádně vstup pro veřejnost je na Zubštejn celoročně volný a zdarma, tak můžete vyrazit.
2: Kdybyste chtěli třeba na
0: Radio Krokodýl. Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Slyšíš to?
7: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
6: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
7: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Maashausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
6: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
7: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
6: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
7: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Starnet internet.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchy ochotnej ňam, ňam, ňam.
1: Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: O půl jedenácté na Krokodýlu Natasha Bedingfield. Další hity, které pro vás chystáme, už za chvíli Katy Perry, bude také Nirvana, ale ještě předtím si poslechněte, komu rádio Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Denisa a jsem z Brna a chtěla jsem pomoci mé kamarádce, která má dvouletou holčičku. Verunka se bohužel narodila s rozštěpem páteře, což znamená, že je ochrnutá od pasu dolů. Je tam naděje, aby se to zlepšilo, a proto jsem požádala rádio Krokodýl, jestli by nám nepomohl, jelikož rodina si toto finančně nemůže dovolit, jelikož je to drahé a pojišťovna to nehradí.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Verunce zajistil hypoterapii na koních, která pomůže, aby se její stav zlepšil.
2: Přišla jsem vlastně s tímto nápadem za tou mojí kamarádkou, která byla z toho velmi nadšená, jelikož vidí v tomto naději, že se vše může zlepšit, a to jen díky rádiu Krokodýl.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem se teď vydáme za městskými strážníky. Budeme zjišťovat, co všechno v uplynulém týdnu museli řešit, kde zasahovali, kde pomáhali a jak to vypadalo. Prozradí nám to jejich mluvčí Jakub Hanem.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Hned na přelomu týdne strážníci v Tuřanech dopadli 21-letého muže, který prý vysklil reklamní tabule v přístřešku zastávky, protože mu ujel jeho autobus. Měl ještě zakrvácenou ruku a strážníkům nadýchal přes 2,25 promile. Škoda zřejmě přesáhne 10 000 korun a tak mu hrozí i roční vězení. V úterý večer jiný muž v Žabovřeskách údajně rozbil pěstí pro změnu okno v restauraci. Už prý nemohl vydržet, jak se jeho matka hádá s matkou jeho přítelkyně, a když po sobě prý začal házet pivními sklenicemi a do sporu se vmístil i jeho otec. Mladý muž okřikl rodiče a vstekle se ohnal po skleněné tabuli. Všichni aktéři byli opilí, partnerčině matce strážníci naměřili téměř 2,75 promile. A strážníci dopadli i muže, který podle svědků křičel na svého známého v tramvaji na Palackého třídě a údajně udeřil do hlavy i jeho 83letou babičku. Museli ji ošetřit záchranáři a odvezli ji do nemocnice. Hlídka městské policie podezřelého vypátrala na Slovanském náměstí. Také on byl opilý a případ pro něj bude mít úřední dohru. Přeji klidný víkend a příjemný poslech.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnských strážníků Jakub Hanem. Děkujeme za informace.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
5: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí,

0: můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 klima a krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
2: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest, veverky, severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
1: A až se setmí,
2: letní kino přímo v amfiteátru.
1: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
3: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
4: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
5: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Kapela Lucie, chci zas v tobě spát na krokodýlu těsně před 11. hodinou sobotní dopoledne s datem 12. září a v 11 se od Petry opět dozvíme, co je nového.
1: Hezké dopoledne a Fakulta architektury VUT dokončila modul antarktické stanice, i o tom za chvilku.
0: A máme pro vás připravenou i pozvánku na výstavu zahrádkářů.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
2: Rádio Krokodýl.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem budeme hrát i po 11. hodině. Budete vybírat vy na lince 603 103 103, protože každý víkend od 11 do 12 hrajeme hity na přání. 11. tu bude za půl minuty.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V průběhu dopoledne obloha jasná nebo polojasná, během odpoledne bude přibývat oblačnost, ale pravděpodobnost srážek je jen velmi malá a odpolední teploty by měly být mezi 19 až 22 stupni.
9: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma?
10: Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fakulta architektury VUT dokončila modul antarktické stanice CZ Eco Nelson. Jeho konstrukce má odolat vysoké vlhkosti, proměnlivým teplotám, silnému větru i intenzivnímu UV záření. Modul je teď k vidění v areálu fakulty na Poříčí. Sloužit bude k popularizačním a vzdělávacím účelům. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Jestli to byl i poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně. Ruské nejvyšší vedení v posledních týdnech horlivě popírá, že by Moskva připravovala novou vlnu mobilizace. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že Moskva nepotřebuje žádnou mobilizaci a že zvěsti o ní šíří ukrajinská armáda. Ruský vůdce Vladimír Putin zase řekl, že jde o naprostý nesmysl. V souboji dvou nejvýše postavených tenistek, které si v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku, se změní dnešní finále dvouhry na US Open mezi Arinou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Začátek je ve 22 hodin.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a pozor na Brněnsku na výjezdu ze Středic směrem na Nebovidy. Tam hasiči zasahují upadlého stromu, ale s opatrností je místo průjezdné. A opatrně i na D1 na 109. kilometru směrem na Brno, tam je odstavená porouchaná motorka. Šťastnou cestu! Kdybyste o něčem věděli, máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Tři minuty po 11. hodině a do studia dorazil Jirka, ahoj.
1: Nazdar, tak hned na úvod bychom mohli zahrát všem, co dorazili na naší inline jízdu Brnem na brustých kolech a koloběžkách, no a teď už můžeme hrát všem ostatním.
0: Viděl jsem fotky, vypadalo to parádně, tak hrajeme i vám a zvláště pak Maruškám, které dnes mají svůj svátek. Všechno nejlepší.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

Shepard Geronimo a Jirka s vámi za mikrofonem. No a taky vy můžete volat studio 603 103 103. Já jsem Jirka, tohle je Krokodýl. Tady jsou hity na přání, celá hodinka podle vás. Můžete volat studio 603 103 103. Právě teď začínáme. Hity na přání. Pěkné dopoledne.

0: jsme Krokodýl, tak trošku léta ještě. S vámi posluchači Krokodýla. Teď už míříme na Znojemsko. Kdo pak se dovolal? Odkud, halo?
1: Zdravím, tady je Marek, který je od Znojma.
0: Marku, zdravíme. Tak bude to lambáda. Pro koho?
1: Lambáda bude tady pro Janka, protože on je strašně šikovnej, hraje na kytaru a je moc výborný. Takže tady to písničko bude Kaoma Lambáda i pro něho, a i pro moji ženu.
0: Tak se pojďte zavlnět, zavrnět a zavrtět v rytmu lambády. Zdravíme na Znojemsko, no a vyvolejte studio 603 103 103, jsme Krokodýl, tohle jsou hity na přání.

0: přání. Ty na přání, no a my už teďka míříme taky na Brněnskou přehradu. Kdo nám volá z Priglu, haló?
1: Ahoj, dobrý den, tady Tom Prigl.
0: Tome, vítej.
1: A jdeme to zkráceně. Moje syny Honzík Davídek, brácha Dan, Petr Brambora, Zdenda Gerhans, Petr Policajt, Pavel, Paťas, teta a pro Petra Holíka, pro tebe a pro celý tým Rádia Krokodýla, pro mýho kocourka.
0: Moc rádi zahrajeme. Tak zdravíme Brněnskou přehradu a co vy, krokodíláci? Pojďte si zavolat, ať už jste doma, v práci nebo v autě.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.

0: minuli rampampam krokodýl, no a teď už budeme hrát a budeme se zpívat a patem. Kdo pak se dovolal? Halo, krokodýl.
1: Čau, tady Marek.
0: Ahoj Marku, tak odkud voláš?
1: Teďka momentálně z Buchlovských kopců, tak, Zrzáček.
0: Takže zdravíme asi do auta. Komu zahrajeme, pro koho to bude?
1: Prosím pro dvě holky, pro Emču, naši malou holku, a pro Monču.
0: Už to letí pro holky, tak ať pěkně zvládáte ty zatáčky, už vám to letí, ahoj. Čau.
1: Díky moc.
0: A vy si zavolejte do krokodýla 603 103 103, pojďte do toho.

0: Bruno Mars, Rose na Krokodýlo, tohle jsou hity na přání. Kdo pak se nám dovolal další? Rádio Krokodýl, halo.
1: Dobrý den, utrpnu Tomáš, jsem od Vlašského Meziříčí.
0: Mm-hmm. Komu zahrajeme?
1: A budu to písnička, aby se mi dobře vařil oběd.
0: Mm-hmm.
1: Na oběd dělám kynuté knedlíky z borůvkovou naplní.
0: Brudka.
1: A ještě to bude pro všechny lidi, co poslouchají Radio Krokodýl, protože příští týden v pátek 18. září bude na náměstí ve Vlašském Meziříčí festival Světlo Valomet. Festival Světel.
0: Mm-hmm.
1: 30 instalací světelných.
0: No tak se budeme těšit. Děkujeme za tip. A už
1: a
0: je tam hrajeme.
1: Od 21.45 zaspívá na náměstí zpěvat
0: rytmu. Tak užij si to ve Valašském Meziříčí a my vás zdravíme z Krokodýla. Hity na přání.
2: Chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Je to na přání Krokodýl, budeme hrát podle vás.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky pravým do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
7: Vážně?
6: Jasně, dej na mě.
8: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
2: Radio Krokodýl.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Aktuálně z Brna.
12: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
11: Vaše město Brno.
2: Fandíme s vámi.
13: Zbrojováci, velký brněnský souboj je tady. V sobotu 12. září od 15 hodin změříme síly s Artisem. Už od dopoledních hodin se o pořádnou předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude Borkova show, Fetfak či Rust Coffee. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na našem webu. Brno čeká velký fotbalový den. Pojďme společně zaplnit stadion a hnát zbrojovku za vítězstvím.
2: Fandíme s vámi.
14: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: I ty na přání jsme Krokodýl, teď jdeme opět na telefon. Krokodýl, kdo tam? Haló?
1: Čau, čau, tady je Ivoš, Komořán, okres Vyškov. Konečně se nám krásně vyčasilo počasí po tom včerejším deštivém dnu. A rád bych sem popřál mojí přítelkyni v Berušce, ať ty koláče, který to momentálně ještě peče na hody, které dneska u nás jsou, ať se jí povedou. A všechny stárky bych chtěl taky jim popřát, ať se jim dnešní průvod povede. No a vám do krokodýla a všem dobrým lidičkám nechám zahrát The Schlaustin.
0: Už to tam letí, moc děkujeme, tak ať se vydaří hody, mějte se tam pěkně, ahoj.
1: Taky, čau, čau.
0: Krokodýl, hejty na přání, volejte studio 603 103 103, co si pustíme jen na vás.

0: Je ty na přání kroku dílo, celou hodinku vybíráte vy, no tak pojďme opět na telefon, kdo pak se dovolal, haló?
1: Ahoj, to je posluchač Marcel z Brna, Malomyřice.
0: Ahoj, tak
1: komu zahrát? Chtěl bych vám zahrát, jakoby, já vím, jako výběr na tobě, myslím, že to nechám na tobě, ale hlavně pro ty, jakoby, ty naše kolem městské lidi, Kačenka, Evička, Ivoš a já mám zde na rovním, takže jenom kvůli tomu volám.
0: No tak jo, jste v práci nebo kde pak jste?
1: V práci, děláme plot.
0: Už to letí. Mějte se, ahoj.
1: Díky, čau.
0: Ať se vám hezky pracuje, jsme tady pro vás. Krokodýl. Hity na přání. Voláte 603 103 103.

0: Kroků díl vaše rádio, hrajeme na přání. Kdo se dovolal další? Haló?
1: Dobrý den, tady Lenka Smutná z Prace.
0: Lenko, zdravíme, tak koho pozdravíme, koho potěšíme?
1: Chtěla bych popřát svému manželovi Zdenkovi k 55. narozeninám.
0: Mm-hmm. Co mu popřejeme?
1: Samozřejmě zdravíčko, štěstíčko a samozřejmě lásku všech tady blízkých.
0: Už to letí, děkujeme za výběr a přejeme všechno nej. Zdravíme do Prace, no a vy si zavolejte taky do Kroků díla. Tady jsou hity na přání. Můžete volat vybírat 603 103 103 Kroků díl, hity na přání.
2: Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli,

proklínáš to, když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promáš.

0: k narozeninám do práce, houby magický, no a teď se podíváme taky na naši apku Rádia Krokodýl, kde nám napsal taky třeba Mirek, který má pozdravit, kterého zdravíme do Obřan, no a taky píše Lukáš z Třebíče, teď momentálně ve Znojmě, že bych chtěl pozdravit Jaroška z Hodonína, no a taky máme pozdravit do Slavkova, tak díky, že jste s námi, díky, že posloucháte.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ariana Calvin Harris, Krokodýl pravé poledne, čerstvé zprávy s Petrou.
1: Ve zprávách pro vás budu mít první kvalifikovaný odhad za 8 let existence festivalu Planet, i o tom za chvilku.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschwitz našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
5: když se to má podařit. Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
6: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
7: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
6: A mytí oken?
7: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
9: Baštím, baštíš, baštírna.
4: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
9: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
10: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
11: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
12: Radio Krokodýl.
13: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. DJ Antoine Macher. Roxette. A nebo Krištof. Ten nejlepší hudební mix Krokodýla po 12. hodině.
14: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
12: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně máme krásnou sobotu, skoro jasnou až polojasnou, teploty kolem 20 stupňů, zítra se nám obloha zatáhne.
15: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
12: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
12: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Festival Planet, na kterém brněnští hvězdáři představují o prázdninách nafukovací modely vesmírných těles, letos navštívilo zhruba 100 000 lidí. Jde o první kvalifikovaný odhad za 8 let existence této akce. Astronomům se podařilo díky datům od mobilního operátora. Mimo jiné z nich vyplývá, že každý 20. návštěvník dvoutýdenní akce byl cizinec. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 500U, který se týká dvou šarží výrobku. Lék se používá na svalové křeče nebo při jejich napětí a tuhnutí. Falešné přípravky se objevily v Brazílii. Český úřad na to upozornila tamní regulační autorita. Přesné šarže jsou uvedeny na webu ústavu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval včera v den výročí katastrofy pádu newyorských dvojčat šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, k uvalení tvrdých sankcí na Ruskou federaci. Napsal to na síti X s tím, že nechápe, proč taková rozhodnutí trvají tak dlouho. Zmínil také návrh zesnulého amerického senátora Lindseyho Grahama, ve kterém navrhl uvalit sankce na země kupující od Ruska ropu. Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení ve druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3-1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem. Karviná prohrála slezské derby v Třinci 2-3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1-2. Táborsko doma jen remizovalo 3-3 s Kladnem. Rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3-1.
12: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, máme teď poruchané nebezpečně odstavené vozidlo ve sportovní ulici ve směru do centra před sjezdem na Žabovřesky, jinak pohoda klid, kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Jirka s vámi za mikrofonem, přeju dobrou chuť k obědu, my vám k tomu hrajeme, teď posílám Avičiho Wake Me Up, tak pěkné odpoledne Brno, Jižní Moravu a krásnou sobotu vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi teroristou a manželkou? S teroristou se vyjednávat dá.

Billy Joel, Krokou díláci, vy si užíváte víkend. Víkend plný hitů, tady u nás na Kroku dílo. Teď si dáme Krištof, život je krásný. No a nezapomeňte, že dneska v 18 hodin vás čeká taky další kolo hit parády Rádia Krokodýl. Přehlídky 50 největších hitů, kterými žijete právě teď. A hlasovat můžete na www.krokodýl.cz. Tak pojďte do toho, my vám k tomu hrajeme. Pěkné odpoledne.

0: českému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.
1: Kroku díláci, tak dneska se bude bojovat o Brno. Po dlouhých 90 letech uvidí město prvoligové fotbalové derby. Na jedné straně Zbrojovka, na druhé Artis Brno. Bitva dvou brněnských nováčků šance ligy vypukne dnes v 15 hodin v Šipex aréně. No tak k tomu samozřejmě bude patřit ta nejlepší atmosféra. Tak se ptám, kdo to vyhraje? Fandíte Zbrojovce nebo Artisu? Ať už fandíte komukoliv, užijte si pořádnou brněnskou fotbalovou sobotu i s Krokodýlem, protože jsme hrdým mediálním partnerem brněnského fotbalu.
0: Krokodýl fandí brněnskému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
3: mňam, mňam, mňam. Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
4: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
3: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
4: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
4: Chlebíčkový ráj.
5: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
6: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
7: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
13: Je dobré mít parťáka při práci.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Junik tu na kroku Dílonu a taky pozvánka pro vás. Zítra v neděli nás čekají marmeládové slavnosti i s rádiem Krokodýl. Nejsladší neděle v Brně proběhne zítra od 10. do 18. hodiny v amfiteátru v Brně v Řečkovicích. Tak se těšte, bude to soutěže pro děti i pro dospěláky. Marmeládové slavnosti s Krokodýlem už je zítra. No a mezi tím Jason Derulo, Krokodýl.

0: Ano, Mirai, Eva Farná zpívají o tom, jestli v té lásce ještě něco zůstalo. Jsme krokodýl.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Vás máme rádi a tak vám taky nadělujeme peníze, které vám zlepší váš život. Jsme tady pro vás, šetříme vám rodinné rozpočty. Dneska v soutěži Krokodýlí zvuky máme 120 000 korun. No a za to si můžete pořídit třeba novou kuchyň, co vy na to, nebo nové iPhony pro celou vaši rodinu. Jak s těmi penězi naložíte, až uhodnete náš zvuk, necháme na vás. Dneska budeme ještě soutěžit.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 120 000 korun.
2: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
3: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
4: Radio Krokodýl.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
8: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
9: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
10: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladovéslavnosti.cz.
11: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: už je tady taky 13. hodina, krokodýláci, čerstvé zprávy, no a taky Petra, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, v Kohoutovicích se zítra uskuteční velká sousedská slavnost, i o tom za chvilku.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Slyšíš to?
4: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
4: Poctivý burčák od místních vinařů, historický průvod, Maashausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
4: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
4: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Taylor Swift. Budou Kvíně. A jedno víno. Tak to vám hraje Krokodýl.
7: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Polojasná obloha, na jižní Moravě teploty kolem 20 stupňů, zítra bude podobně akorát zataženo.
8: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Kohoutovicích se zítra uskuteční velká sousedská slavnost. Dopravu na frekventované Libušině třídě na jedno odpoledne nahradí sousedský prostřený stůl. Součástí akce bude happening, kdy nad hlavami stolujících sousedů vyjde ze známé budovy Grand Prix provazochodec v kroji a přejde na protější bytový dům. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů žloutenky typu C. Nemoc sice v posledních letech sílí, ale číslo je vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Letos do konce prázdnin bylo zachyceno jen o 7 případů méně než za celý loňský rok. Navíc má žloutenka typu C v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech jde o muže ve věku 30 až 48 let. Včera zemřela norská princezna Astrid. Odešla ve věku 94 let pouhé 2 dny po pohřbu svého mladšího bratra a zesnulého krále Haralda V. Ten zemřel v srpnu po více než 35 letech na trůnu. Princezna bude pohřbena na náklady státu. Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají 2 brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Zápas začne v 15 hodin. Neporaženou Mladou Boleslav čeká ve stejný čas přímý souboj o 2. místo v Liberci. A Bohemians Praha 1905 budou hrát se Slováckem. Trápící se Sparta večer přivítá Jablonec.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Ano, všichni se chystají na zbrojovku dneska, tak počítejte zdržení kolem stadionu na Srbské, jinak byste měli projet bez komplikací. Šťastnou cestu.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka s vámi, tak se chystáme na brněnské derby, Zbrojovka versus Artis, do toho vám rejme hit za hitem. Joy Ones, právě teď, pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Na úřadě. Pan Liška vzbudí spícího kolegu a ptá se ho, hele, jdeš tam na oběd nebo budeš pracovat bez přestávky?

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Radio Krokodýl.

0: tak bychom nemohli jíst.
1: Máma mě dřevo porodila, pak ustřihli mě tu pupeční čáru a pak mě to tam zarostlo.
2: Proč máme pupík? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Ryčkovicí.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
4: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
5: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Uni hobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Aktuálně z Brna.
9: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
8: Vaše město Brno.
10: Fandíme s vámi.
11: Zbrojovačky a zbrojováci, v sobotu to bude v Brně žít fotbalem. Od 15 hodin vyzveme v roli domácího týmu Artis. Fotbalový den ale odstartujeme už v dopoledních hodinách, kdy se o parádní předzápasovou atmosféru postará Šance Fest. Chybět nebude ani náš maskot Lužan, se kterým si můžete plácnout nebo se vyfotit. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Flinta Club na našem webu. Buďte u toho s námi.
10: Fandíme s vámi.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo,
12: iPhone 17,
13: laserové projektory,
12: sluchátka Apple Beats
13: a stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádiu Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už vyrážíme do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu, zdravíme.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tento víkend náš areál ožívá festivalem smečky. Na návštěvníky čeká bohatý program složený z oblíbených komentovaných krmení a setkání, ale také ze stanovišť našich partnerů. V areálu tak během festivalu budete moci navštívit stánek Tepláren Brno, Technického muzea Brno, Open SSL nebo třeba studentů Ekogymnázia. Budou zde také nafouknuté dva modely Hvězdárny a Planetária Brno. Nalákám určitě i na sobotní odpolední program věnovaný Mezinárodní noci pro netopíry s přednáškou docenta Jana Zukala a ukázkou živých netopírů. Máme také obrovskou radost z dalších mláďat. Začátkem týdne se nám narodilo 5 nových kapibar. Letos tedy hlásíme už 10 přírůstků u těchto populárních největších hlodavců. Tak se na ně přijďte podívat, stejně jako na celou zoo. Na podzim má speciální kouzlo. A připomínám, že v úterý 15. září budou probíhat ještě poslední večerní prohlídky, které taky stojí za to. Máme otevřeno denně od 9 do 6. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Moc děkujeme, zdravíme do zoo.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
7: Baštím, baštíš, baštírna.
8: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
9: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
10: baštírnaslatina.cz.
11: Mňam. Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
12: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
13: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Idylickou komedii o kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Amore mio Brno nabízí divadlo Husa na provázku na dvoře s volným vstupem v 19 hodin. Komedii Můj báječný rozvod nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
1: Radio Krokodýl.
3: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
4: Slyšíš to, tati?
5: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
4: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
1: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
7: Po 14. hit za hitem Katy Perry. Bude Poetika. A nebo Madonna. Ten nejlepší hudební mix pro sobotní odpoledne na celé Brno, celou Jižní Moravu.
8: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: Dneska čekáme převážně polojasno, teploty kolem 20 stupňů, zítra se nám obloha zatáhne.
9: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma?
10: Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Přeji hezký den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Policie se chystá na dnešní fotbalové brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Rizikovost zápasu vyhodnotila jako střední. Dohlížet na něj budou desítky policistů. Dva brněnské kluby se v derby v první fotbalové lize v novodobé historii potkají poprvé. Utkání na stadionu na Srbské začne v 15 hodin. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard, který pro příští rok naplánovala ministryně financí Alena Schillerová, by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout o 4 až 6 miliard korun. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách. Severní Korea dnes odpálila několik balistických raket krátkého doletu do moře, východně od korejského poloostrova. Oznámil to jihokorejský společný sbor náčelníků štábů. Agentura Reuters poznamenala, že KLDR tento krok učinila den poté, co skončilo společné vojenské cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Čeští volejbalisté po včerejším úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: Dneska počítejte s komplikacemi hlavně přímo kolem stadionu na Srbské, kde dneska probíhá brněnské derby. Zbrojovka versus Artis, tak počítejte s policejními manévry a taky s tím, že je tam živo krokodýláci. Kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět na linku řidičů.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: dneška s vámi hrajeme hit za hitem. Nechte si chutnat naše hudební meníčko Krokodýla.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Stěžuje si Jirka v práci. Já už to s tou svou ženou nemůžu vydržet. No tak se zbalte a jeď k moři. To mi bude huby platné, ona umí plavat.

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu víři.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, i to jsme mapovali jejich mluvčí Jakub Ganem na telefonní lince.
2: Hezký den posluchačům do studia. Hned na přelomu týdne strážníci v Tuřanech dopadli 21-letého muže, který prý vysklil reklamní tabule v přístřešku zastávky, protože mu ujel jeho autobus. Měl ještě zakrvácenou ruku a strážníkům nadýchal přes 2,25 promile. Škoda zřejmě přesáhne 10 000 korun a tak mu hrozí i roční vězení. V úterý večer jiný muž v Žabovřeskách údajně rozbil pěstí pro změnu okno v restauraci. Už prý nemohl vydržet, jak se jeho matka hádá s matkou jeho přítelkyně. A když po sobě prý začali házet pivními sklenicemi a do sporu se vmístil i jeho otec, mladý muž okřikl rodiče a vstekle se ohnal po skleněné tabuli. Všichni aktéři byli opilí, partnerčině matce strážníci naměřili téměř 2,75 promile. A strážníci dopadli i muže, který podle svědků křičel na svého známého v tramvaji na Palackého třídě a údajně udeřil do hlavy i jeho 83letou babičku. Museli ji ošetřit záchrana a odvezli ji do nemocnice. Hlídka městské policie podezřelého vypátrala na Slovanském náměstí. Také on byl opilý a případ pro něj bude mít úřední dohru. Přeji klidný víkend a příjemný poslech.
1: Takový byl týden z pohledu městské policie Brno. Děkujeme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
5: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
6: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
7: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
7: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
6: www.chlebíčkovýraj.cz.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
9: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
10: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Každý měsíc soutěžíme o klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. A kdo je naším prvním výhercem?
2: Prosím.
1: Tady je Rádio Krokodýl, dobrý den, je tam Jana Sedláčková.
2: U telefonu.
1: Výborně, já mám pro vás dobrou zprávu, protože tu klimatizaci vyhráváte.
2: Ne, opravdu?
1: Ano.
2: Ježišmarja, mě zechce brečet, protože ta Monička je úplně, a ta její maminka, to si neumíte představit, co to je za příběh. Jako je to strašný a my fakt chodíme pomáhat, neříkejte.
1: Ano, uděláme jí radost, zlepšíme jí život.
2: Ano.
1: Tak pojďte nám říct ten příběh jenom ve stručnosti.
2: Roztroušenou sklerózou a v podstatě zůstala uvázaná na celodenní péči starostní maminka, leží, v podstatě Monička nemluví, je jí teda 50, říká

0: jaký ty podmínky jsou, letošní horký léto bylo prostě strašný. A jak člověk leží celý den doma v tom vedru, není to úplně příjemný, takže prostě ventilátor nějaký jí pomáhá, ale není to úplně asi k příjemným ležení. Přitě vám strašně moc děkuju a tohle je pro nás strašně moc a myslím si, že holky budou šťastný, že jim tohle zpříjemní život.
1: Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizace skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz.
2: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného.

0: měsíc, celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 klima a krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
2: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krok udělal tady vaše rádio, teď už čerstvé zprávy v 15 hodin. O čem budou?
1: Hezké odpoledne, Fakulta architektury VUT dokončila modul Antarktické stanice, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 15. hodině Master KG. Bude Robbie Williams Feel. Českých hitů, Krištof. Dneska by nám už naštěstí pršet nemělo. Jsme Krokodýl, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska čekáme převážně polojasno, teploty kolem 20 stupňů, zítra se nám obloha zatáhne.
4: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fakulta architektury VUT dokončila modul antarktické stanice CZ Eco Nelson. Jeho konstrukce má odolat vysoké vlhkosti, proměnlivým teplotám, silnému větru i intenzivnímu UV záření. Modul je teď k vidění v areálu fakulty na Poříčí. Sloužit bude k popularizačním a vzdělávacím účelům. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Jestli to byl i poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říci. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně. Ruské nejvyšší vedení v posledních týdnech horlivě popírá, že by Moskva připravovala novou vlnu mobilizace. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že Moskva nepotřebuje žádnou mobilizaci a že zvěsti o ní šíří ukrajinská armáda. Ruský vůdce Vladimír Putin zase řekl, že jde o naprostý nesmysl. V souboji dvou nejvýše postavených tenistek, které si v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku, se změní dnešní finále dvouhry na US Open mezi Arinou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Začátek je ve 22 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Brnem byste teďka měli projet celkem v poklidu, akorát pozor přímo u stadionu na Srbské, kde dneska probíhá brněnské derby fotbalové mezi Zbrojovkou a Artisem. Chystají se tam policejní manévry, no a je tady taky zvýšený provoz. Tak s tím počítejte, kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět na linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepo, platíš daně?
3: Pochopitelně platím.
2: A nejenom daně, ale i Lence, Ivaně, Kristýně.

ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Hezké sobotní odpoledne z Krokodýla. Zdraví nejen Milan Krobotnu, ale taky Honza Žanek Hlaváček. No a před námi Brněnské Hantec.
2: Zdali, jak si mě skoro ksnikalo, si. Goumete, co to znamená, když někdo necháluje gamply?
1: No, krokodýláci, tak schválně. Opět taková menší anketka přímo mezi vámi posluchači Krokodýla.
3: Je, někdo nejí houby.
4: Někdo něco nejí. Hospoda, jídlo, restaurace.
5: Není to jedlo?
6: To nevím, halušky.
4: Chalka, jídlo.
1: Tak s jídlem je to určitě něco společného. Každopádně Žanek nám to rozlouskne, protože nechalovat gamply.
2: Když někdo nechaluje gamply, tak nejí houby. Nějaký si sem tam dejte a mějte pytelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
8: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krobot.
10: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Aktuálně z Brna.
13: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
12: Vaše město Brno.
14: Slyšíš to?
15: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
14: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
15: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
14: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
15: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
14: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
15: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
16: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.

0: My vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Krištof, 15 hodin, téměř 28 minut k tomu, no a na Jižní Moravě aktuálně v plném proudu dvě největší jihomoravská vinobraní. Proto zdravíme nejen do Mikulova, kde probíhá pálavské vinobraní, no ale zdravíme taky do Znojma, kde probíhá taktéž znojemské vinobraní, no a ten letošní ročník je také spojen s oslavami 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Tak si to užijte, užijte si i ten dnešní program stejně jako další hity Krokodýla.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu, krokodýláci, další soutěžní kolo. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky právě teď. No a v banku aktuálně 120 300 korun pro jednoho z vás, kdo si správně tipne a odhalí náš krokodýlí zvuk. Tak jdeme schválně na telefon. Kdo pak tam? Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Zdenek, Pohořelice.
1: Zdravíme, Zdenku, zdravíme do Pohořelice. Jak si užíváte sobotní odpoledne, prozraďte.
2: Sedím na chatě, piju pivo.
1: Pohoda, tak to má být. No a k tomu možná 120 300 korun, to by se pilo dobře.
2: To ne, jo teda.
1: No tak schválně, jdeme typovat náš krokodýlí zvuk. Co myslíte, že by to mohlo být?
2: Já si myslím, že by to mohlo být čištění odpadu gumovým zvonem.
1: Dobrá, podle vás tedy, když čistíme odpady gumovým zvonem, tak to zní. Aha, tak tady nám zrovna náš posluchač vypadl. No, tak jdeme schválně na to, co na to náš arbitr. Podle vás to tedy bylo takto, no a náš arbitr říká, že čistění odpadu zvonem, to... není. Takže posluchač nám sice na lince vydržel, nicméně ani tento tip nebyl správný, znamená to jediné. Náš krokodýlí bank opět o něco navýšíme, vy si počkejte na další výzvu, no a máte možnost to zkusit zase příště. Tak držíme palce a buďte ve střehu.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: Radio Krokodýl.
6: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
7: Baštím? Baštíš? Baštírna!
8: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
9: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. Baštírnaslatina.cz.
10: Mňam! Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky ABBA krátce před 16. hodinou, no a sledujeme za vás taky fotbalové utkání Zbrojovky Brno a Artisu Brno. Aktuálně Zbrojovka Brno vede nad Artisem 2-0 a je po prvním poločase. No a ve studiu už připravena taky Petra s dalšími zprávami, a o čem budou?
1: Ve zprávách pro vás budu mít první kvalifikovaný odhad za 8 let existence festivalu Planet, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. hit za hitem z Krokodýla dorazí Jason Mraz. Nebude chybět Bengals. No a dáme si Miraj. Za 40 vteřin je tu 16. hodina.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už taky na počasí. V centru Brna oblačno, zataženo, aktuálně 22 stupňů Celsia. No a meteorologové předpověděli teploty na dnešní noc mezi 11 až 8 místy okolo 6 stupňů Celsia. A zítřejší den bude po ránu ještě polojasno, možností lokálních mlh. Jinak postupně oblačnosti bude přibývat a během dne se úplně zatáhne od západu a odpoledne taky postupně občasný déšť či slabé přehánky a teploty mezi 20 až 23 stupni.
3: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Festival Planet, na kterém brněnští hvězdáři představují o prázdninách nafukovací modely vesmírných těles, letos navštívilo zhruba 100 000 lidí. Jde o první kvalifikovaný odhad za 8 let existence této akce. Astronomům se podařil díky datům od mobilního operátora. Mimo jiné z nich vyplývá, že každý 20. návštěvník dvoutýdenní akce byl cizinec. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 500U, který se týká dvou šarží výrobku. Lék se používá na svalové křeče nebo při jejich napětí a tuhnutí. Falešné přípravky se objevily v Brazílii. Český úřad na to upozornila tamní regulační autorita. Přesné šarže jsou uvedeny na webu ústavu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval včera v den výročí katastrofy pádu newyorských dvojčat šéfa Bílého domu Donalda Trumpa k uvalení tvrdých sankcí na Ruskou federaci. Napsal to na síti X s tím, že nechápe, proč taková rozhodnutí trvají tak dlouho. Zmínil také návrh zesnulého amerického senátora Lindseyho Grahama, ve kterém navrhl uvalit sankce na země kupující od Ruska ropu. Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení ve druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3-1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem. Karviná prohrála Slezské derby v Třinci 2-3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1-2. Táborsko doma jen remizovalo 3-3 s Kladnem. Rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3-1.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice. Brnem byste měli projet víceméně v pohodě, až samozřejmě na provoz okolo stadionu na Srbské. Tam probíhá fotbalové utkání, tak pozor na to. Jinak D1, ta by měla být průjezdná. Krapet zdržení je v okolí Brna, tak hodně trpělivosti. No a kde jsou další komplikace, tak to je na Vyškovsku na příjezdu do Slavkova u Brna směrem od Křenovic. Tam bouralo osobní auto s motorkářem. Místo je průjezdné aktuálně jedním jízdním pruhem. No a jdeme také do Znojma, kde nás ladíte na 96,2 FM na náměstí Svobody u křižovatky s Pražskou. Tam se nám dořešuje nehoda motorkáře s chodcem na místě záchranné složky. Projíždí se jedním jízdním pruhem, tak tam buďte opatrní. Šťastnou cestu vám všem a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je krátce po 16. hodině na Krokodýlu. Hezké sobotní odpoledne přeje Milan Hno a za malou chvíli pro vás tip, kam možná případně ještě dnes odpoledne vyrazit, či možná tip na tento týden. Tak si na to počkejte, do té doby další hity. Užívejte soboty.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vyměním sekundové lepidlo za 3 sekundové. Značka Nestíhám lepit.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: cestovatel.
1: No a na Krokodýlu už máme taky pro vás tip na možná nejen pozdně odpolední výlet, či výlet někdy v týdnu, či příští víkend. Prostě jak budete mít chvilku volna, krokodýláci, a budete přemýšlet, kam zajet, tak doporučujeme vyrazit do lázní a rekreační oblasti Smrďavka. Mimochodem, název sice nevábný, ale rozhodně vás okouzlí právě okolí Smrďavky, protože to se nachází u Buchlovic. Co se týče těchhle lázní a téhle oblasti, tak leží asi 1,5 km jihozápadně právě od Buchlovic v údolí Dlouhé řeky. Jinak svůj název dostala podle sirnatých pramenů v údolí, které byly poprvé popsány již roku 1580. No a majitelé buchlovského panství si v tomhle údolí nechali zbudovat barokní lovecký zámeček. A to v letech 1670 až 1680. A byl to taky Leopold Berchtold. Podle něj je také tahle lokalita nazývána Leopoldov. Tak pokud to tam znáte a prožili jste tam krásné chvíle, procházky či odpoledne nějaký ten relax, tak doufám, že jste si to užili. No a vy, co to tam neznáte, tak doporučujeme, abyste tam vyrazili nejen do buchlovských lesů, ale právě třeba na Smrďavku a užili si sobotní či nedělní pohody.
0: Krokodýl cestovatel.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
8: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
9: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
8: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
9: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
9: Chlebíčkový ráj.
10: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: pátek.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
3: Naleju si nostalgii.

0: a Farna, verze 02 tady u nás na Krokodýlu, 16 hodin, téměř 30 minut k tomu, no a před námi další hity, dáme si Whitney Houston, taky Calvina Harrisa, no a za malou chvíli se podíváme taky na fotbalový trávník. Ještě předtím se ale jdeme podívat, komu už jsme na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Denisa a jsem z Brna a chtěla jsem pomoci mé kamarádce, která má dvouletou holčičku. Verunka se bohužel narodila s rozštěpem páteře, což znamená, že je ochrnutá od pasu dolů. Je tam naděje, aby se to zlepšilo, a proto jsem požádala rádio Krokodýl, jestli by nám nepomohl, jelikož rodina si toto finančně nemůže dovolit, jelikož je to drahé a pojišťovna to nehradí.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Verunce zajistil hypoterapii na koních, která pomůže, aby se její stav zlepšil.
2: Přišla jsem vlastně s tímto nápadem za tou mojí kamarádkou, která byla z toho velmi nadšená, jelikož vidí v tom tu naději, že se vše může zlepšit, a to jen díky rádiu Krokodýl.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Why wait to say, at least I did it my way.

0: českému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.
1: Ano, krokodýláci, je to tak, fandíme společně s vámi brněnskému fotbalu. Je to totiž nejočekávanější zápas této sezony, protože v Brně hraje právě teď zbrojovka s Artisem. Zápas městských rivalů, mimochodem, který se odehrává, když to tak vezmu kolem a kolem, po 89 letech, kdy se spolu brněnské týmy utkávají. No tak každopádně jdeme mrknout, jak to tam vypadá. Aktuálně je druhý poločas, 79. minuta a fotbalisté FC Zbrojovky Brno vedou nad SK Artisem Brno 2-1. Tak sledujeme za vás tohle fotbalové utkání, fandíme s vámi a držíme palce a doufám, že si to užíváte.
0: Krokodýl fandí brněnskému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
4: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na oktagon.mma.com.
5: Základní

0: kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Den.
1: Enrique Iglesias tady u nás na Krokodýlu krátce před 17. hodinou. No a ve studiu připravena Petra s dalšími zprávami. O čem budou?
2: Hezké odpoledne. V Kohoutovicích se zítra uskuteční velká sousedská slavnost. I o tom za chvilku.

0: u krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na Rádiu Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl.
0: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Idylickou komedii o kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Amore mio Brno nabízí divadlo Husa na provázku na dvoře s volným vstupem v 19 hodin. Komedii Můj báječný rozvod nabízí divadlo Volka Polívky 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem.
2: I po 17. to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Tones and I. Nebude chybět For Non-Blondes. No a dáme si taky to nejlepší z českých hitů a dorazí Kabáti. Jdeme si taky srovnat čas za minutu a půl, je to 17. hodina.
3: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počas.
2: No a jdeme se taky podívat, jak to vypadá s počasím. Brno aktuálně oblačno, zataženo s teplotou 21 stupňů Celsia, jinak lokálně drobné přehánky, které jsou v tuhle chvíli v okolí Pohořelic, či Tišnova, anebo také Olešnice. Jinak dívám se, jak to bude vypadat s teplotami v noci. Počítejte, že nám rtuť teploměru padne na 11 až 8, jinak v údolích lokálně okolo 6, takže docela přituhne. No a zítřejší den, ten bude po ránu ve znamení převážně polojasný. Oblohy s možností lokálních mlh, jinak postupně bude oblačnosti přibývat a během dne se úplně zatáhne. Od západu se odpoledne postupně rozšíří občasný déšť, či je slabší přehánky, ale ty teploty budou docela fajné. 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezkou sobotu.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: V Kohoutovicích se zítra uskuteční velká sousedská slavnost. Dopravu na frekventované Libušině třídě na jedno odpoledne nahradí sousedský prostřený stůl. Součástí akce bude happening, kdy nad hlavami stolujících sousedů vyjde ze známé budovy Grand Prix provazochodec v kroji a přejde na protější bytový dům. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů žloutenky typu C. Nemoc sice v posledních letech sílí, ale číslo je vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Letos do konce prázdnin bylo zachyceno jen o 7 případů méně než za celý loňský rok. Navíc má žloutenka typu C v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech jde o muže ve věku 30 až 48 let. Včera zemřela norská princezna Astrid. Odešla ve věku 94 let pouhé 2 dny po pohřbu svého mladšího bratra a zesnulého krále Haralda V. Ten zemřel v srpnu po více než 35 letech na trůnu. Princezna bude pohřbena na náklady státu. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici a zkompletovali společný kariérní grandslam.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Z Krokodýla zdravíme taky na silnice. Brnem v tuhle chvíli projedete bez větších problémů. Možná pozor u stadionu na Srbské, kde probíhá fotbalové utkání, tak počítejte tam s dopravními komplikacemi. Jinak D1, D2 průjezdná, kde jsou ale komplikace, tak to je ve Vyškově, kde nás ladíte na 102,6 FM. Brněnská ulice u křižovatky s nádražní, tam bourala dvě osobní vozidla. Počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdybyste i vy na něco narazili, tak zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích. Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je po 17. hodině, Milan Krbota na krku dílu s vámi, no a za malou chvíli taky naši nejmenší, naše zlatíčka, kterých jsme se tentokrát ptali na to, proč umýváme oknám.
1: Aby jsme měli čisté a přesně viděli.
0: Přesně, přesně, víc odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity, tak si užívejte sobotního odpoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říká Pavlík tatínkovi. Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají navzájem pomáhat. Takže mi dneska uděláš domácí úkol?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No a na Krokodýlu už taky míříme mezi naše nejmenší posluchače, mezi naše zlatíčka. Tentokrát jsme vyrazili do školky na Lesnou, abychom se jich zeptali, proč umýváme okna.
2: Aby jsme měli je čisté a krásné. Aby jsme měli čisté a neměli jsme na prožádek. Aby jsme tam neměli špínu, aby to nebylo špivané, hnusné. Aby nebyly špinavé, aby byly hezky vyleštěné. Aby jsme měli čisté a přesně viděli.
1: Přesně tak, tak holky tomu rozumí, doufám, že i kluci to vidí podobně. Každopádně pokud náhodou teď umýváte okna, tak ať se daří, ať to všechno zvládáte, ať se usmíváte na okolí. No a my z Krokodýla posíláme Daluši hity.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: naplní. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krokot. Krokodýlí zvuky. Pravdu do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
4: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
5: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Radio Krokodýl.
6: Aktuálně z Brna.
7: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
6: Vaše město Brno.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

hit za hitem z krokodýla, tohle taky Jelena všude zdejší, tak snad se tak krokodýláci cítíte tady na Moravě, stejně jak o tom zpívá Jelena. 17 hodin, 31 minut, k tomu před námi další hity Rasmus, taky Kygo a Tina Turner. No a my už z krokodýla zdravíme taky do Velkého Meziříčí, kde nás sladíte na frekvenci 89,1 FM. Mimochodem po dvou letech se tam vrátila knihovna do své původní budovy, no a na slavnostní otevření dorazili docela davy. Čekají vás tam nové služby, multifunkční sál, divadelní scéna, zahrada i spousta možností, jak tam trávit čas. Tak si užijte knihovnu ve Velkém Meziříčí, my tam z krokodýla zdravíme a posíláme další hity.

0: českému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.
1: Ano, krokodýláci, po takřka 90 letech se tady u nás v Brně odehrálo brněnské derby, které sledovalo přes 9,5 tisíce diváků. Bitvou Brno dnes vyhrála Zbrojovka, která bere 3 body po výhře nad Artisem 2-1. No a Zbrojovka ty 3 body dokázala vydřít, i když to v závěru neměla snadné. Každopádně těsný výsledek udržela a posunuje se tak v tabulce na 3. místo. Artis dál figuruje na 13. příčce. Tak doufám, krokodýláci, že jste si ten dnešní zápas užili. Krokodýl totiž fandí společně s vámi brněnskému fotbalu, no a posílá další hity.
0: Krokodýl fandí brněnskému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.
2: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
3: Slyšíš to?
4: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
4: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
4: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
4: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
5: Baštím, baštíš, baštírna.
6: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
5: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden.

0: www.renax.cz nebo na 602 755 628.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: duševní dní.
1: Hrajme vám hit za hitem z Krokodýla i před 18. hodinou podvečerní. Tohle taky Xindl X má chata Můj hrad. No a podíváme se, jak to bude vypadat s počasím. Podíváme se taky na silnice. No a po 18. už se na vás taky těší Jirka Wiener a hit paráda Top 50.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my life. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: No a jdeme si taky srovnat čas. Za 2 minuty tu máme 18. podvečerní.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: To nejlepší poránu.
3: Ahoj, já jsem Tonda.
4: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
4: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
3: A na procvičení brněnského hantecu.
4: Také soutěžíme o prachy na ruku.
2: To nejlepší poránu.
5: Každé všední ráno od 6:30 do 9.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už taky krokodýláci vyrážíme pohledem na počasí. V centru Brna nám prosvěcuje sluníčko, i když Brno s oblačností stále i v podvečer. Jinak teplota okolo 21 stupňů Celsia, no a lokálně se nám na Znojemsku pohybuje nějaký ten mráček, tak počítejte s dešťovou přehánkou. Dívám se na to, jak to bude vypadat s počasím v noci. Teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni, no a v údolích tam počítejte teploty okolo 6 stupňů. No zítřejší den, respektive zítřejší ráno polojasno, s možností lokálních mlh, jinak postupně bude oblačnosti přibývat. Během dne se úplně zatáhne, od západu se odpoledne postupně rozšíří občasný déšť či slabší přehánky, ale ty teploty budou docela přívětivé mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a s krokodýlem ještě vyrážíme taky na silnice. Pozor si dávejte, tady u nás v Brně Porgesova ulice za sjezdem na Královo pole ve směru na Maloměřice. Tady nám stojí poruchané osobní auto. Na místě počítejte s nárazovým zdržením. Jinak byste v Brně měli projet bez větších problémů. Každopádně pozor na policejní hlídku ještě v ulici Petra Křivky. Co se týče dálnice D1, tak ta je v okolí Brna víceméně průjezdná, D2 taktéž, tak ať už míříte kamkoliv, tak vám všem přejeme šťastnou cestu.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Na kroku díl Mark Ember, tohle písnička, kterou má ráda taky Martina, která poslouchá ve Vyškově. Tak pozdrav i do Vyškova na 102,6 FM a posíláme Sebastiana. Krokodýl, hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

ztracený, tak jsem tě v noci hledal v ulicích, ale já chtěl mít jenom v duši klid.

0: Na kroku dílo Alex Warren, posloucháte hitparádu TOP 50, do které můžete zahlasovat na www.krokudíl.cz. Podobně jako to má taky Monča, která nás poslouchá v Řečkovicích, tak je nejenom do Řečkovic, Miley Cyrus na kroku dílo právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 46.

0: Tohle byla Miley Cyrus, vy posloucháte Krokodýla hit parádu, teď si dáme trošku pop, folk, country. Hudební tip taky Míry z Brněnské přehrady má rád Dašu Austin, tak si dáme.
1: To máte Veku, Vlašák, Šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
2: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
1: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
2: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
1: www.chlebíčkovýraj.cz
3: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
4: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Aktuálně z Brna.
8: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
7: Vaše město Brno.
0: Rádio Krokodýl. Hit číslo 45.

0: Tohle byla Dasha Austin. Posloucháte Krokodýla, hitparádu Top 50. Já jsem Jirka, servíru vám to nejlepší za uplynulý týden. Tady je Bruno Mars.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: na Krokodýl Bruno Mars, posloucháte Hitparádu Top 50. Já jsem Jirka Vínár, přeju vám pěkné odpoledne, hlavně možná taky už někomu pěkný podvečer. V Brně vrcholila bitva o Brno, tak doufám, že jste si užili zápas Zbrojovka versus Artis. My vám k tomu hrajeme, tady je Ava Max.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 43.

0: Tereza Namašková, Marek Lambora, náš příběh. Jeden takový vám píše Krokodýl v hitparádě, do které hlasujete na www.krokodýl.cz. Tady je Lady Gaga.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
2: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
3: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
4: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
5: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 40.

0: Na Krokodýlu novinkového Eda Sheerana.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 30.

0: Tady je Krokudýl, tady je vaše rádio, Xendl X1 Puberťák. Vy hlasujete na www.krokudýl.cz. No a my podle toho hrajeme.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl.

0: Magical, Mystical, jste s Krokodýlem, tohle vaše rádio. No a teď je nová kaskáda, nechte si chutnat hudební veníčko Krokodýla.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a kaskáda.

0: Na kroku díl Poukáče jeden solitér. Hit je třeba i do auta. Teď zdravíme všechny, co jedou třeba z nějakého nákupu. Třeba podobně jako to má Tomáš, který brázdí ulice, jede zrovna z Globusu. Takže i pro vás Billie Eilish na kroku díl právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 30.

Rádia Krokodýl. Místo 28. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J-Hard. Pride.

0: K roku díl tady hitparáda Top 50, no a teď je novinkový Marek Ztracený. Modlitba za pátek.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
4: Krokodýl, Marek Ztracený a vzpomínka na jeho megakoncert Zastav mě. Krokodýl, hitparáda TOP 50, ty největší hity pro Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu, Pink Runway.
5: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: Posloucháte Kroku, dělá tohle hitparáda Top 50. Můžete si s námi tak trošku i zatancovat, podobně jako to dělá Pavlínka, která nás poslouchá ve Znojmě na 95,2 FM. Díky, že jste s námi, pěkný večer.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Na krokodýlu David Guetta, tedy svým Stones and I, Gone. Posloucháte Hitparádu Top 50. Krokodýl je rádio, které dává šanci brněnským interpretům. Tohle je Jirka a jen tak band na krokodýlu právě teď.
1: Místo 22.

0: Kroku dílno a taky Brňák, Jirka, jen tak band, Láska, Zahalíř. Posloucháte Kroku díla, hitparádu Top 50, no a teď si dáme tak trošku Itálie. Colors, Italo Disco, právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 21.

0: disco. Na kroku Dino Colors Italo Disco, posloucháte hitparádu Top 50. Nechte si chutná, tohle jsou hity třeba i na poslední prázdninový víkend. Naked na kroku Dino.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Naked Krokodýl, posloucháte Hit Parádu Top 50, já jsem Jirka Vínar, přeju vám parádní večer. No a teď budeme zpívat pěkně česky s Evou Farnou. Neříkej, co má se stát na Krokodýlu právě teď.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, 17. místo.

0: Posloucháte Kroku dělá hitparádu TOP 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní večer. Podobně jako posluchačce Kristýně, která poslouchá v Řečkovicích. Tak zdravíme i do Řečkovic, i pro vás další hit Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: Tak trošku vás roztancovala Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Posloucháte Krokodila hitparádu TOP 50. No a posluchačka Hedvika mi píše, že poslouchá v Obřanech. Do Obřan na chatičku Miraj, drahokami.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, 14. místo.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Na krokodýlu Miraj drahokami. Posloucháte Krokodýla, tohle hitparáda Top 50. Já jsem Mirka Vínár, přeju vám parádní večer. Teď 13. místo, jdeme se zpívat a poté. Bruno Mars, Rose.
3: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 13.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: kroku díl Poetika Půlnoc. Tak do půlnoci ještě daleko. Nezapomeňte, že po Hit Parádě pro vás máme taky ten nejlepší hudební mix. Party u vás v obýváku, nejenom v obýváku, ale třeba taky v garáži, možná taky někde pod pergolou. Krokodýl, pěkný večer.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 11.

0: Posloucháte Kroku díla, tohle je hitparáda Top 50, no a teď 10 největších hitů tohoto týdne. Tak jak jste si to odhlasovali na www.krokodil.cz, pojďte do toho, Huntrix Golden.
1: Rádio Krokodil, místo 10.

0: Na kroku dílo Huntrex Golden, posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Mirka Vína, přeju vám parádní večer. No a teď pozdravíme taky pro posluchače v Boskovicích, Milan poslouchá, co by taxikář, Teddy Swims, díky, že jste s námi.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 9. místo.

0: Na Krokodilo jste si zpívali Sweet Caroline. Posloucháte hitparádu Top 50. No a teď je New Relation a Bebe Rexha. Nechte si chutnat. Hudební meníčko Krokodíla. Vyhlasujete a my podle toho hrajeme.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: Krokodýl Bibi Rexa, ty největší megahity všech dob vám hrajeme. Teď hit paráda, hity, kterými žijete právě teď. V Brně, ve Vyškově, v Voroníně, v Břeclavi, ve Znojmě, ale taky třeba v Blansku. David Guetta, Milky.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Krokodýlí pětka.

0: Na kroku dílo David Guetta, Milky, posloucháte hitparádu Top 50, mixu vám ty největší megahity, o které si hlasujete na www.krokodil.cz. Miraj a Eva Farná, vzpomeneš si? Takhle se to jmenuje.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo.

0: na Krokodýlo Hits pomeneš si Miraj a Eva Farná. Krokodýla, tři největší hity tohoto týdne pro Brno a celou Jižní Moravu. Sabrina Carpenter a Espresso.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: roku díl Krištof a Dominika Aládži a posloucháte Hit Parádu Top 50. Já jsem Jirka, no a teď číslo jedna pro tento týden. Největší hit podle vašich hlasů. Taylor Swift, jednička.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

I and I to everyone.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky vedle.

0: Rádio Krokodýl.
1: Aj.

hand or I'm on

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Grónsko není stejně velké jako Afrika. OSN podpořila změnu světových map. I na to koukneme u nás ve vysílání Krokodýla. Afrika má být na mapách větší, Grónsko naopak menší. OSN podpořila změnu, která může časem proměnit mapy světa, na které jsme byli dlouho zvyklí. Nejde přitom o přepočítávání rozlohy kontinentu, ale o snahu používat takové mapové projekce, které lépe odpovídají skutečným rozměrům. Tak jenom, abyste viděli, jaká změna nastane teď. Další je od nás Krokodýla. Jarek, přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Hor byla celá, bylo čtvrt.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Skandinávský trend dorazil do Staré Břeclavy, školáci si obědy nabírají sami, i to probereme teď na Krokodýlu. Přijdou k okénku a vybrou si nejoblíbenější přílohu, velikost porce i množství zeleniny. Základní škola ve Staré Břeclavi se snaží omezit plýtvání jídlem od září, proto přešla na finský model stravování. Kuchařkám tak ubude práce a děti si vezmou tolik jídla, kolik skutečně chtějí a potřebují. Tak a tím chutná, ať si dají spousty dobrého masa, ať mají spousty bílkovin, ať hezky rostou, a kuchařkám přejeme, ať to všechno zvládnou.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.